baví malo, i komad sunca usmíraj dána, na lubie kmeneka mačkica pýta, jutrom posle hotela i plesa, má co molím te, káži, koja je tvoja práva adresa, moja adresa vedra nebesa a kučný broj, zini pastoj, moja adresa vedra nebesa a kučný broj, zini má co pastoj. I stvarno moje fakinsko srdce ne može shvatit te ženske rime.